sedmice po Radio Tangra Mega Rock. Všechny den s najsvetlite i najmističní pesni.